Vždy vlastnou cestou sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

si kolem. Ty si ako sem, co nikdy nezačíná, nekončí. Jak příliv oceánu, řešení hlavu.